0: mir.
1: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
2: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
3: Radio Grozivodan ist das beste Radio in der Gegend von 89 FM.
4: Radio Grozivodan es la mejor radio de los Alpes y puedes escucharla en el 80.
5: Hi, Radio Grozivodan is definitely the best radio station on this region, 89 FM. Go, go, go.
6: 89, 87.8.

0: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
1: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
2: Radio Grozivodan ist das beste Radio in der Gegend von 89 FM.
3: Radio Grozivodan es la mejor radio de los Alpes y puedes escucharla en el 80.
4: Hi, Radio Grozivodan is definitely the best radio station on this region, 89 FM. Go, go, go.
5: 89, 87.8.